Z nás ztratí a už se nevrátí a za všechno v žití, že koncem se platí už i. Ale jak se tak dívám, jsem rád, že zbylo na nás tolik štěstí, co v tebe se spilo. Ve všech radech z písku i ta z jejich tvých skic je víc, než dokážu sám.

své vůně z plných plic a tajně doufám. Nikdy nezapomeň na svý sny, na lidi, co cestou ztrácíš, nikdy nezapomeň.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

das ja dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně.

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám

přemýšlení, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z boka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy večerový, to nás děsně baví. To tohle jeden inženýr, fokok, to lásko, koko. A pak si gumu spod brdy těch nevystřelat v boko. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

Když se rozední i ten poslední ptáček boží, svoje zpívání někde ve stráni sám si složím.

Česká hudební mozaika pro dnešní večer pomalu končí. Doufám, že vám náš výběr hitů zpříjemnil start do nadcházejícího léta a přinesl dobrou náladu. Na vlnách Rádia Burgenland ale s hudbou nekončíme. Právě teď je ten správný čas na výběr romských písní, které vás budou provázet další částí večera. Naše české vysílání se vrátí zase za 2 týdny, tedy ve středu 1. července. Krásný zbytek dnešního večera a příjemné letní dny přeje od mikrofonu Pavla Rašnerová. Naslyšenou.